0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Odešla olomoucká trenérská legenda. Ve věku 76 let zesnul fotbalový trenér Petr John Uličný. Byl koučem, který pro Sigmu Olomouc dobyl první trofej v klubové historii. V roce 2012 se Sigmou získal národní pohár.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Případ traviče na Olomoucku. Soud projedná příští týden případ otravy ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku z roku 2023. Obžalovaný Jiří Kudlička měl ve firmě nalít do limonády ve společné lednici nemrznoucí směs, píše ČTK. Jeden z kolegů otravu nepřežil. Na dalších místech v okolí Olomouce měl navíc muž rozmisťovat krabice s jedem. Žalobce pro něj navrhuje výjimečný trest, tedy nad 20 let vězení. Policie o případu dosud veřejně neinformovala. Mrkneme taky na silnice. Končí oprava části dálnice D46 u Drysic na Vyškovsku. Aktuální částečná uzavírka tu skončí nejpozději do zítra, píše deník. Silničáři tu v uplynulých týdnech pokládali nový asfalt. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
2: Sport.
1: Pětinásobné šampionky volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Již na konci sezóny se objevily informace, že tým má finanční potíže a těžko bude získávat extraligovou licenci. Nahradili ho vítězky první ligy z Českých Budějovic, píše Sport.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Odešla olomoucká trenérská legenda. Ve věku 76 let zesnul fotbalový trenér Petr John Uličný. Byl koučem, který pro Sigmu Olomouc dobil první trofej v klubové historii. V roce 2012 se Sigmou získal národní pohár.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Případ traviče na Olomoucku. Soud projedná příští týden případ otravy ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku z roku 2023. Obžalovaný Jiří Kudlička měl ve firmě nalít do limonády ve společné lednici nemrznoucí směs, píše ČTK. Jeden z kolegů otravu nepřežil. Na dalších místech v okolí Olomouce měl navíc muž rozmisťovat krabice s jedem. Žalobce pro něj navrhuje výjimečný trest, tedy nad 20 let vězení. Policie o případu dosud veřejně neinformovala. Mrkneme taky na silnice. Končí oprava části dálnice D46 u Drysic na Vyškovsku. Aktuální částečná uzavírka tu skončí nejpozději do zítra, píše deník. Silničáři tu v uplynulých týdnech pokládali nový asfalt. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
0: Sport.
3: Pětinásobné šampionky volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Již na konci sezóny se objevily informace, že tým má finanční potíže a těžko bude získávat extraligovou licenci. Nahradili ho vítězky první ligy z Českých Budějovic, píše Sport.cz.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Právě tak startujeme další seriál typů na cyklovýlety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku, takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
2: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak dále pak do Priznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu Lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
1: Co všechno po cestě uvidíme?
2: V Lipové lázní se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové a pak nás čeká výška na Priznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Palneo Park, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
1: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
2: Když půjdete z toho Lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky, dáry, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím projel, což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Priznicových lázní, tak uvidíte nádherně zvyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
1: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu. Jan Machovský, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, o tomto víkendu si zasloužíte veškerý komfort, bíci, neseďte doma a buďte víc akční. Blíženci, vytáhněte někoho na drink a proberte život. Raci, vy si doma udělejte útulno a nechte se hýčkat. Lvi, snad všude budete středem pozornosti. Pany, dejte si konečně pohov od všech úkolů. Váhy, dostanete se přesně do té pohody, kterou tak milujete. Štíři, víkend prý slibuje docela zásadní zážitky. Střelci, naplánujte si výlet, svět venku už se na vás těší. Kozorozi, vaše nápady dostanou zelenou. Vodnáři, bavte se a přitom si dopřejte i trochu luxusu. A co mi ryby, prý nás to táhne tam, kde zažijeme nezapomenutelné chvíle.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Pěvecký klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku Míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklo

0: Let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz

Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole. Top of

0: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
3: Velkolepé

0: a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Ranní Fresh Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Právě teď startujeme další seriál typů na cyklový lety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku. Takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
2: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak dále pak do Priznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu Lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
1: Co všechno po cestě uvidíme?
2: V Lipové lázní se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové a pak nás čeká výška na Priznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Balneopark, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
1: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
2: Když půjdete z toho Lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky v dáli, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím dojel. Což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Priznicových lázní, tak uvidíte nádherně zvyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
1: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu Jan Machovský. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin! Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Odešla olomoucká trenérská legenda. Ve věku 76 let zesnul fotbalový trenér Petr John Uličný. Byl koučem, který pro Sigmu Olomouc dobil první trofej v klubové historii. V roce 2012 se Sigmou získal národní pohár.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Případ traviče na Olomoucku. Soud projedná příští týden případ otravy ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku z roku 2023. Obžalovaný Jiří Kudlička měl ve firmě nalít do limonády ve společné lednici nemrznoucí směs, píše ČTK. Jeden z kolegů otravu nepřežil. Na dalších místech v okolí Olomouce měl navíc muž rozmisťovat krabice s jedem. Žalobce pro něj navrhuje výjimečný trest, tedy nad 20 let vězení. Policie o případu dosud veřejně neinformovala. Mrkneme taky na silnice. Končí oprava části dálnice D46 u Drysic na Vyškovsku. Aktuální částečná uzavírka tu skončí nejpozději do zítra, píše deník. Silničáři tu v uplynulých týdnech pokládali nový asfalt. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
0: Sport.
2: Pětinásobné šampionky volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Již na konci sezóny se objevily informace, že tým má finanční potíže a těžko bude získávat extraligovou licenci. Nahradili ho vítězky první ligy z Českých Budějovic, píše Sport.cz.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
4: Víme, jak bude v sobotu, na Olomoucku i jinde v regionu. Víkend nám začne se zataženou oblohou a občasným deštěm. Během dne ale očekáváme, že se obloha protrhá a oblačnost už bude jenom proměnlivá. I z ní by nám ale mohlo trochu sprchnout. Výjimečně hlásí meteorologové i bouřky. Foukat bude mírný západní vítr, který k večeru zeslábne. Teplotní maxima se vyšplhají na 18 až 22 stupňů.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dnešní den.
1: Berani, o tomto víkendu si zasloužíte veškerý komfort. Býci, neseďte doma a buďte víc akční. Blíženci, vytáhněte někoho na drink a proberte život. Raci, vy si doma udělejte útulno a nechte se hýčkat. Lvi, snad všude budete středem pozornosti. Pany, dejte si konečně pohov od všech úkolů. Váhy, dostanete se přesně do té pohody, kterou tak milujete. Štíři, víkend prý slibuje docela zásadní zážitky. Střelci, naplánujte si výlet, svět venku už se na vás těší. Kozorozi, vaše nápady dostanou zelenou. Vodnáři, bavte se a přitom si dopřejte i trochu luxusu. A co my ryby, prý nás to táhne tam, kde zažijeme nezapomenutelné chvíle.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
3: A my budeme tancovat, až do samého rána.
2: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
5: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
6: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
7: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
8: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
12: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
13: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
14: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
15: Olomoucký report CZ.
16: Pořád se něco děje.
15: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
17: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
16: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
18: Tohle je
19: Radio Metropole.

0: Chill Metropole.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: rádie, Rádio Metropole, tvůj nejdrsnější sound v téhle hodině. 104 zápasů, 48 top týmů a fotbalový hype, který teď hýbe celým světem, včetně sociálních sítí. My sledujeme každý gól a největší highlights z mistrovství světa taháme v reálném čase rovnou k tobě do uší. Dej si fresh update, náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
0: Mistrovství světa ve fotbale se letos koná také v Mexiku a právě tam se některé zápasy hrají ve velmi vysoké nadmořské výšce. Stadion v Mexico City leží ve více než 2200 metrech nad mořem, což může být pro hráče pořádná výzva. Ve vyšší nadmořské výšce je totiž ve vzduchu méně kyslíku, takže se fotbalisté rychleji zadýchají a regenerace během zápasu je mnohem náročnější. Jenže zajímavé je, že se nemění jen výkon hráčů, mění se i chování samotného míče. Ve vyšší nadmořské výšce je vzduch hřitší a tím pádem klade míči menší odpor. Ten pak nestrácí rychlost tak rychle, jak jsme zvyklí. Letí dál a někdy i trochu jinak. Dlouhé přihrávky, centry nebo střely z větší vzdálenosti tak mohou být mnohem rychlejší a pro brankáře mnohem hůře čitelné. Tak doufejme, že fotbalisté pocítí jen výhody vyšší nadmořské výšky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 8 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
2: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítěz. Motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
1: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
3: Místní rádio, místní zprávy.
1: Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá, a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
3: Sport.
1: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Sobota bude nahané ve znamení proměnlivého počasí. Zpočátku čekáme až zataženou oblohu a místy déšť. K večeru budou přeháňky postupně ustávat. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů a foukat bude mírný západní vítr. A jedna zajímavost, po několika chladnějších dnech se teplota půdy nahané stále drží pod hodnotami typickými pro polovinu června, což zpomaluje růst některých teplomilnějších plodin. Tak zahradníci pozor na to.
6: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Na cestách jezdíme bez nehod, tak jen tak dál. Pozor si dejte, ale na lehké kolony. Jednou nám hlásíte mezi obcemi Olšany a Chromeč. Tady se můžete zdržet do 10 minut. A malá kolona je aktuálně také mezi Bruntálem a Rýmařovem. Tak s tím počítejte.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
1: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Metropole právě dnes.
1: Hezkou sobotu na naší vlně, je 13. června a svátek má dneska Antonín, Tonda, Tony i Antony. Narozeniny slaví německá zpěvačka, bývalá fotomodelka Sarah Connor a slaví také dva sportovci, koulař Tomáš Staněk anebo rodák z Olomouce, mistr Evropy a bronzový šermíř z olympiády ve Francii Jakub Jurka. Přejeme jen to nejlepší a vy si rozhodně užívejte dál sobotu s námi.
0: Metropole právě dnes.
2: Jahody, jahody.
3: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
5: řeky. Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé je

0: rychlost 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Velkolepá Akuna show na náměstí.

0: Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Tohle je Radio

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Já nemůžu dýchat. Pomoc! Já se dusím!
2: Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
3: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle toho taky jednáme. Vždycky je samozřejmě

0: patek, zákonem padající ruky, to znamená ne vyloženě velké rány, ale opravdu jenom jakoby tím pádem té ruky mezi lopatky, a podpořit zase dál v tom kašli. Případně pokud se jedná o nějaké vdechnuté těleso u dospělých lidí nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
1: Říká na našem rádiu, které pomáhá, mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

Posloucháš? Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Bezpečnější cesta na nákup přes Volkrovu ulici. Lidé tu na nákupy často přebíhají vytíženou silnici s tramvajovou tratí. Píše o tom report.cz. Město plánuje nový přechod pro chodce přes cestu přímo před místním supermarketem. Ke zvýšení bezpečnosti chodců. Méně aut, ale více hluku. Nový úsek dálnice D1 dopravně ulevil Přerovu, ale obyvatelům blízkých Dluhonic přinesl hluk z mostní estakády. Rada města nově schválila dotaci 5,5 milionů korun pro ředitelství silnic a dálnic na úpravu mostního závěru, která má vést ke snížení hluku. Jak to bude s cizími jazyky na základních školách? Druhý cizí jazyk na základkách nebude povinný, ale povinně volitelný. Jak informuje ČTK, školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, ale mohou. Ředitelům škol to oznámil ministr školství Robert Plaga.
0: Sport.
3: České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Ven se dnes raději přibalte deštník. Sobota přinese hodně oblačnosti a na většině území také přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 a 22 stupni. K večeru budou srážky postupně slábnout. Neděle nabídne o něco klidnější počasí, obloha bude většinou oblačná až polojasná a přehánky se objeví jen ojediněle. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Podle pilového zpravodajství zůstávají nejvýraznějším alergenem trávy. Jejíž koncentrace jsou stále poměrně vysoké, tak alergici pozor na to.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Olomouci pozor, na policejní hlídku na Pavlovické policii nám hlásíte i v Otrokovicích v ulici Třída Tomáše Bati. Pozor i na D1 na trase Ostrava Přerov na exitu Přerov. Opatrně také na D35 na trase Lipník nad Bečvou Olomouc na exitu Velký Újezd a nebo na D55 u Otrokovic. Všude tady můžete dostat pokutu.
7: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
1: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny.

0: a Automrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
1: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sax, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
8: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Tohle je
10: Radio Metropol.

Budice, Majda o pět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Jako návnada nám tentokrát poslouží Majonéza. Přesně tak se totiž jmenuje nové album kapely Něco Něco. 8 intenzivních skladeb v krátké, energické a hlasité desce můžeme najít někde na pomezí indie popu, dance punku a elektroniky. Tahle v pořadí čtvrtá deska kapely se trochu vymyká jejich předchozí tvorbě. Něco Něco se vydali k přímočařejším textům i tvrdšímu kytarovému zvuku. Jejich podpis je ale stále ve všech písních alba slyšet. Z Majonézy jsem pro vás dnes vybrala song Mám ráda. Sama kapela ho totiž bere jako nejkoncentrovanější podobu celé desky. Jedná se o empowerment song, který vedle sebe sází těla, touhu, roztomilost, sílu i drzost. Jak říká sama zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová, dá se napsat vtipný empowerment song? My jsme to zkusili a zrýmovali reflektory a vibrátory. Tahle písnička je v podstatě Majonéza v 10-litrovém balení, jako se prodává v USA. Tohle je Mám ráda od kapely Něco Něco.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Vítejte u dalších zpráv. Desítky různých sportů si budeme moci vyzkoušet na jediném místě. Nabídku představí veletrh Moravia Sport Expo 2026, který se uskuteční na výstavišti Flora Olomouc. Pavilon A olomouckého výstaviště i jeho okolí se na dva dny promění v prostor plný pohybu, inspirace a sportovních zážitků. Jak píše web Olomouc.cz, návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky tréninků a připravené jsou soutěže a workshopy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Moderně se bude vařit pro děti v Přerově. Dvě školní jídelny tu čeká modernizace za 15,5 milionů korun. V letních měsících projdou modernizací jídelny na Velké Blášce a za Mlýnem a dostanou i nové vybavení, informuje web města. Otřesný případ přepadení 10leté dívky v Krnově řeší policie. K činu došlo v pondělí popoledni u náměstí Hrdinů. Neznámý muž chtěl po dívce peníze a když mu řekla, že žádné nemá, napadl ji a zranil. Skončila v nemocnici. Po útočníkovi vysoké postavy s tmavými vlasy a věkem 20 až 30 let pátrá policie a hledá svědky. Píší o tom novinky.cz.
2: Sport.
1: Závody silniční cyklistiky v Olomouckém kraji. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje 25. června v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole.
4: Druhá červnová sobota bude připomínat aprílové počasí. Během dne musíme počítat s proměnlivou oblačností a místy také s přeháňkami. Teploty se dostanou na 18 až 22 stupňů Celsia. V neděli nás čeká oblačno až polojasno a jen výjimečně slabá přeháňka. Oteplení zatím nepřijde a odpolední maxima zůstanou mezi 17 a 21 stupni. 13. června jsme v minulosti na některých místech republiky naměřili i teploty přes 30 stupňů. Letos bude víkend ale výrazně chladnější.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Olomouci, pozor na policejní hlídku na třídě Svobody, tak tady podle předpisů, ať nemáte zbytečně pokutu. Pozor si musíme dát také v Otrokovicích, ulici Smetanova, tady se bouralo. Nehodu nám hlásíte také v Šumperku, ulici Jesenická. Bouračka je i na D55 na trase Hulín-Otrokovice na exitu Otrokovice-Sever a pozor si dejte také mezi obcemi Skalička a Zámrsky u Hranic. Tady se také bouralo. Tak na cestách hlavně opatrně, bouraček máme požehnaně.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Tvoje dopoledne.
3: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.

0: Ilona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata,

velkolepou taneční show Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.

0: weekend. Tady je Radio Metropole, tvůj nejdrsnější sound v téhle hodině. 104 zápasů, 48 top týmů a fotbalový hype, který teď hýbe celým světem, včetně sociálních sítí. My sledujeme každý gól a největší highlights z mistrovství světa taháme v reálném čase rovnou k tobě do uší. Dej si fresh update, náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
0: Mistrovství světa ve fotbale se letos koná také v Mexiku a právě tam se některé zápasy hrají ve velmi vysoké nadmořské výšce. Stadion v Mexico City leží ve více než 2200 metrech nad mořem, což může být pro hráče pořádná výzva. Ve vyšší nadmořské výšce je totiž ve vzduchu méně kyslíku, takže se fotbalisté rychleji zadýchají a regenerace během zápasu je mnohem náročnější. Jenže zajímavé je, že se nemění jen výkon hráčů, mění se i chování samotného míče. Ve vyšší nadmořské výšce je vzduch hřitší a tím pádem klade míči menší odpor. Ten pak nestrácí rychlost tak rychle, jak jsme zvyklí. Letí dál a někdy i trochu jinak. Dlouhé přihrávky, centry nebo střely z větší vzdálenosti tak mohou být mnohem rychlejší a pro brankáře mnohem hůře čitelné. Tak doufejme, že fotbalisté pocítí jen výhody vyšší nadmořské výšky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
1: Radio Metropole
2: a dopolední chill.
3: Už se

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
4: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítěz. Motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
3: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
1: Sport.
3: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
5: Sobota bude nahané ve znamení proměnlivého počasí. Zpočátku čekáme až zataženou oblohu a místy déšť. K večeru budou přeháňky postupně ustávat. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů a foukat bude mírný západní vítr. A jedna zajímavost, po několika chladnějších dnech se teplota půdy nahané stále drží pod hodnotami typickými pro polovinu června, což zpomaluje růst některých teplomilnějších plodin. Tak zahradníci pozor na to.
6: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Na víkendových cestách pozor na policejní hlídky. Jednu nám hlásíte v Kroměříži v ulici Kojetínská. Policie na vás číhá také v obci Březová nad Svitavou v ulici Pražská. A na policejní hlídku můžete narazit také mezi obcemi Kozlov a Božkov, kousek od Velkého újezdu. Dopravu nám dneska komplikuje i půlmaraton v Olomouci. Ten se ale běží až v 7 večer. Na cestách nás dříve potrápí šantovka běh na 5 kilometrů. Start je v 15.30 a okruh vede přes Dobrovského envelopu a Třídu svobody. Tak tady počítejte s omezením.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky. Víc energie.
0: Víc energie.

0: Svět spánku CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus

0: 8400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.

0: KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Tohle je Radio Metro.

0: Koukej. Metropole právě dnes.
1: Hezkou sobotu na naší vlně, je 13. června a svátek má dneska Antonín Tonda Tony i Antony. Narozeniny slaví německá zpěvačka, bývalá fotomodelka Sarah Connor a slaví také dva sportovci, koulař Tomáš Staněk anebo rodák z Olomouce, mistr Evropy a bronzový šermíř z olympiády ve Francii Jakub Jurka. Přejeme jen to nejlepší a vy si rozhodně užívejte dál sobotu s námi.
0: Metropole právě dnes.
2: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Bezpečnější cesta na nákup přes Volkrovu ulici. Lidé tu na nákupy často přebíhají vytíženou silnici s tramvajovou tratí. Píše o tom report.cz. Město plánuje nový přechod pro chodce přes cestu přímo před místním supermarketem. Ke zvýšení bezpečnosti chodců. Méně aut, ale více hluku. Nový úsek dálnice D1 dopravně ulevil Přerovu, ale obyvatelům blízkých Dluhonic přinesl hluk z mostní estakády. Rada města nově schválila dotaci 5,5 milionů korun pro ředitelství silnic a dálnic na úpravu mostního závěru, která má vést ke snížení hluku. Jak to bude s cizími jazyky na základních školách? Druhý cizí jazyk na základkách nebude povinný, ale povinně volitelný. Jak informuje ČTK, školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, ale mohou. Ředitelům škol to oznámil ministr školství Robert Plaga.
3: Sport.
2: České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Venci dnes raději přibelte deštník. Sobota přinese hodně oblačnosti a na většině území také přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 a 22 stupni. K večeru budou srážky postupně slábnout. Neděle nabídne o něco klidnější počasí, obloha bude většinou oblačná až polojasná a přehánky se objeví jen ojediněle. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Podle pilového zpravodajství zůstávají nejvýraznějším alergenem trávy. Jejich koncentrace jsou stále poměrně vysoké, tak alergici pozor na to.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Dopravu nám dneska komplikuje olomoucký půlmaraton, ten ale startuje až v 7 večer. Dříve nás na cestách potrápí DM Rodinná míle. Ta startuje už v 17 hodin a okruh vede přes Dolní náměstí a Třídu Svobody. Tak tady počítejte s omezením. Na Olomoucku pozor na uzavírku v Náměšti na Hané. Z důvodu rekonstrukce parku a přilehlých komunikací neprojedeme ulicí Hrad, a to ještě do 26. června.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc

0: Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
1: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
4: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Tohle je Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Právě teď startujeme další seriál typů na cyklovýlety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku, takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
2: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak dále do Priznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu Lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
1: Co všechno po cestě uvidíme?
2: V Lipové lázní se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové. A pak nás čeká výška na Priznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Balneopark, který je zdarma. A pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
1: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
2: Když skorujete z toho lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky, dáry, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím projel. Což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Priznicových lázní, tak uvidíte nádherně vyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
1: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu Jan Machovský. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Desítky různých sportů si budeme moci vyzkoušet na jediném místě. Nabídku představí veletrh Moravia Sport Expo 2026, který se uskuteční na výstavišti Flora Olomouc. Pavilon A olomouckého výstaviště i jeho okolí se na dva dny promění v prostor plný pohybu, inspirace a sportovních zážitků. Jak píše web olomouc.cz, návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky tréninků a připravené jsou soutěže a workshopy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Moderně se bude vařit pro děti v Přerově. Dvě školní jídelny tu čeká modernizace za 15,5 milionů korun. V letních měsících projdou modernizací jídelny na Velké Dlážce a za Mlýnem a dostanou i nové vybavení, informuje web města. Otřesný případ přepadení 10leté dívky v Krnově řeší policie. K činu došlo v pondělí popoledni u náměstí Hrdinů. Neznámý muž chtěl po dívce peníze a když mu řekla, že žádné nemá, napadl ji a zranil. Skončila v nemocnici. Po útočníkovi vysoké postavy s tmavými vlasy a věkem 20 až 30 let pátrá policie a hledá svědky. Píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: Závody silniční cyklistiky v Olomouckém kraji. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje 25. června v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole.
4: Druhá červnová sobota bude připomínat aprílové počasí. Během dne musíme počítat s proměnlivou oblačností a místy také s přeháňkami. Teploty se dostanou na 18 až 22 stupňů Celsia. V neděli nás čeká oblačno až polojasno a jen výjimečně slabá přeháňka. Oteplení zatím nepřijde a odpolední maxima zůstanou mezi 17 a 21 stupni. 13. června jsme v minulosti na některých místech republiky naměřili i teploty přes 30 stupňů. Letos bude víkend, ale výrazně chladnější.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Pomalu, ale jistě se blíží start olomouckého půlmaratonu, který potěší všechny nadšené běžce, ale potrápí všechny olomoucké řidiče. Největší pozor kolem 18. hodiny, to se začnou uzavírat ulice po trase hlavního závodu. Tam budou uzavírky ukončeny po proběhnutí posledních běžců, a to postupně zhruba od 9 večer až do 10:30. Celý den bude možné Olomoucí bez omezení projíždět po průtahu Pražská, Ferstrova, Velkomoravská a třída kosmonautů bude během závodu průjezdná jednosměrně ve směru od Envelopy k nádraží. Tak tudy dneska můžem. A v Šumperku je stále uzavřen most přes řeku Desnou na ulici Hraběšická. Objíždíme to až do konce července, tak tady taky počítejte s omezením.
0: Radio Metropole.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Radio Metropole
3: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
3: řeky. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
0: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem?

0: Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
3: Posloucháš? Radio Metropolis.

0: Rádiu Metropole
1: a odpolední chill.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Navštěvujete Prostějovský zámek? Můžete pro něj hlasovat. Další ročník cen Olomouckého kraje je tady a vy nyní můžete hlasovat, který z počinů za přínos v oblasti cestovního ruchu vás zaujal nejvíc. Na Olomouckém reportu vám aktuálně představují právě zámek Prostějov a taky Muzeum Harmonií. Olomoucký půlmaraton je tady. Dlouho očekávaný běžecký svátek. Olomoucké ulice zaplní tisíce běžců i diváci a zároveň také dojde k dočasným dopravním omezením pro řidiče a autobusovou dopravu. Na Olomouckém deníku přináší přehled uzavírek a změn jízdních řádů. A před námi je Světový den darců krve. Transfuzní služba v Šumperku láká na oslavy i zdravotní benefity. Akce se uskuteční v pondělí 15. června. Podrobnosti přináší Šumperský rej. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 15 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Terčem vandalů je restaurace Terasa a její okolí na jezerech Poděbrady u Olomouce. Jak píše webreport.cz, v posledních dnech tu řešili provozovatelé poničené zábradlí u schodů či vyvrácené cedule. Nově se tým projektu Olomoucké Poděbrady rozhodl, že už proto nebude místo vylepšovat, ale jen udržovat.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Velká oprava svatojanského mostu v Litovli. Rekonstrukce historického mostu začne v červenci. Oprava za skoro 11 milionů korun, která má vyřešit zatékání, potrvá asi 4 měsíce. Během ní bude most uzavřen pro dopravu. Most ze 16. století je nejstarším funkčním kamenným mostem na Moravě. Jeho rekonstrukce zahrne kromě samotného tělesa mostu i nezbytné přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení či vodovod. Práce na novém krytém bazénu v Blansku jdou do finále a vany se už napouštějí vodou. Největší investice v historii města za 321 milionů korun nabídne 25-metrový plavecký bazén, výřivku i sauny. Zkušební provoz začne 1. srpna.
0: Sport.
2: A neseme také souhrn z mistrovství světa ve fotbale. Fotbalisté USA zahájili domácí mistrovství světa výhrou 4-1 nad Paraguají. Třikrát se trefili během prvního poločasu, dvě branky dal Folarin Balogun. Kanada remizovala v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Bosňany poslal ve 21. minutě do vedení hlavou z rohu Jovo Lukic. Domácímu výběru zachránil bod do tabulky skupiny B v 78. minutě střídající Sajle Larin.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Sobota přinese převážně velkou oblačnost, občasný déšť nebo přehánky a teploty mezi 18 a 22 stupni. Odpoledne bude počasí proměnlivé a večer by měly přehánky většinou ustávat. Také neděle zůstane spíše chladnější, čekáme oblačno až polojasno a jen ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Na horách v Jeseníkách budou odpolední teploty jen kolem 10 až 14 stupňů, tedy téměř o 10 stupňů méně než na Hané. Tak pozor na to, jestli dneska vyrazíte na výlet do hor.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Olomouci, dneska počítejte se značným omezením napříč celým městem a to z důvodu konání olomouckého půlmaratonu. Doporučujeme autem raději ani nevyjíždět mezi 18. a 22. hodinou. Letošní okruh se netýká ale jen centra a nádraží. U zavírky čekejte i v Hejčíně, na Lascích nebo u Klášterního hradiska. Pokud ale dneska na olomoucké cesty potřebujete, bez omezení můžete projíždět po průtahu Pražská, Ferstrova, Velkomoravská a třída kosmonautů bude i během závodu průjezdná jednosměrně ve směru od envelopy k nádraží. Tak vám dneska přejeme na víkendových cestách pevné nervy.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Pojďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Velkolepá.

0: Filipová, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i

0: živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže, Artbeat 18. června, industriální prostor BOV na ulici k mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Krásnou sobotu všem na našich víkendových vlnách. Pokud zrovna přemýšlíte, kam vyrazit za zábavou a kulturou, mám pro vás přehled akcí, které ještě rozhodně stíháte. Začneme přímo v Olomouci. Město už teď žije přípravami na prestižní půlmaraton. V ulicích se chystá skvělá kulisa pro 12 000 běžců, tak se vydejte nasát tu elektrizující atmosféru. Jen v centru pozor na uzavírky. Pokud dáváte přednost klidnějšímu programu v olomouckém Premier Cinema, můžete v podvečer zajít na novou spielbergovskou sci-fi Den odhalení, nebo se pobavit u klasické hororové parodie Scary Movie. A malá ochutnávka na zítřek, nezapomeňte, že v neděli večer startuje na olomouckém letňáku Moravské divadelní léto s velkolepým koncertem Moravské filharmonie a hosty Jiřím Kornem nebo Evou Burešovou. A co se děje ve zbytku regionu? V Litovli máme oblíbené Hanácké Benátky, hudební program tam jede naplno. Plné obrátky, stíháte skvělé koncerty Ivana Hlase nebo Petrianů, jarmark i večerní projížďky na Pramicích. Skvělý cíl pro večer má také Zábřeh. Na Masarykově náměstí tam ve 20.30 vypukne v rámci akce Notování Zábřehem velký koncert filmové hudby, který bude navíc moderovat známý herec Jan Budař. A milovníci sci-fi či parodii mohou na zmiňované filmové novinky vyrazit také do kin v Šumperku, Prostějově a nebo v Zábřehu. Užijte si parádní zbytek soboty s naším rádiem, ať už vyrazíte kamkoliv.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
7: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
3: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výkladných návrhů motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítězný motiv modré pozadí z zdobené barevnými květinami a motýly.
2: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá, a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky Rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
0: Sport.
2: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Sobota bude nahané ve znamení proměnlivého počasí. Zpočátku čekáme až zataženou oblohu a místy déšť. K večeru budou přeháňky postupně ustávat. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů a foukat bude mírný západní vítr. A jedna zajímavost, po několika chladnějších dnech se teplota půdy nahané stále drží pod hodnotami typickými pro polovinu června, což zpomaluje růst některých teplomilnějších plodin. Tak zahradníci pozor na to.
6: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Na olomouckých cestách dneska místo policejních hlídek úřaduje olomoucký půlmaraton. I když nás největší uzavírky čekají až večer, pořadatelé upozorňují na to, že zákaz zastavení na trasách všech závodů platí v průběhu celé soboty. V podstatě už od včerejší půlnoci. Prosí, aby si lidé přeparkovali vozidla s dostatečným předstihem a předešli tak zbytečným nepříjemnostem a odtahům automobilů. A mrkneme i do zbytku našeho regionu. Až do července se dělá nové osvětlení mezi obcemi Troubilice, Lasce, tak i tady počítejte s částečnou zavírkou.
0: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: dvanáctka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: tady je Radio Metropole, tvůj nejdrsnější sound v téhle hodině. 104 zápasů, 48 top týmů a fotbalový hype, který teď hýbe celým světem, včetně sociálních sítí. My sledujeme každý gól a největší highlights z mistrovství světa taháme v reálném čase rovnou k tobě do uší. Dej si fresh update, náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
0: Mistrovství světa ve fotbale se letos koná také v Mexiku. A právě tam se některé zápasy hrají ve velmi vysoké nadmořské výšce. Stadion v Mexico City leží ve více než 2200 metrech nad mořem, což může být pro hráče pořádná výzva. Ve vyšší nadmořské výšce je totiž ve vzduchu méně kyslíku, takže se fotbalisté rychleji zadýchají a regenerace během zápasu je mnohem náročnější. Jenže zajímavé je, že se nemění jen výkon hráčů, mění se i chování samotného míče. Ve vyšší nadmořské výšce je vzduch hřitší a tím pádem klade míči menší odpor. Ten pak nestrácí rychlost tak rychle, jak jsme zvyklí. Letí dál a někdy i trochu jinak. Dlouhé přihrávky, centry nebo střely z větší vzdálenosti tak mohou být mnohem rychlejší a pro brankáře mnohem hůře čitelné. Tak doufejme, že fotbalisté pocítí jen výhody vyšší nadmořské výšky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů. Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Bezpečnější cesta na nákup přes Volkrovu ulici. Lidé tu na nákupy často přebíhají vytíženou silnici s tramvajovou tratí. Píše o tom report.cz. Město plánuje nový přechod pro chodce přes cestu přímo před místním supermarketem. Ke zvýšení bezpečnosti chodců. Méně aut, ale více hluku. Nový úsek dálnice D1 dopravně ulevil Přerovu, ale obyvatelům blízkých Dluhonic přinesl hluk z mostní estakády. Rada města nově schválila dotaci 5,5 milionů korun pro ředitelství silnic a dálnic na úpravu mostního závěru, která má vést ke snížení hluku. Jak to bude s cizími jazyky na základních školách? Druhý cizí jazyk na základkách nebude povinný, ale povinně volitelný. Jak informuje ČTK, školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, ale mohou. Ředitelům škol to oznámil ministr školství Robert Plaga.
1: Sport.
3: České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Ven se dnes raději přibalte deštník. Sobota přinese hodně oblačnosti a na většině území také přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 a 22 stupni. K večeru budou srážky postupně slábnout. Neděle nabídne o něco klidnější počasí, obloha bude většinou oblačná až polojasná a přehánky se objeví jen ojediněle. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Podle pilového zpravodajství zůstávají nejvýraznějším alergenem trávy, jejíž koncentrace jsou stále poměrně vysoké, tak alergici pozor na to.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Dopravu nám dneska komplikuje olomoucký půlmaraton, ten ale startuje až v 7 večer. Dříve nás na cestách potrápí DM Rodinná míle. Ta startuje už v 17 hodin a okruh vede přes Dolní náměstí a Třídu svobody. Tak tady počítejte s omezením. Na Olomoucku pozor na uzavírku v Náměšti na Hané. Z důvodu rekonstrukce parku a přilehlých komunikací neprojedeme ulicí Hrad, a to ještě do 26. června.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Kraší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
2: řeky. Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírkabanat.cz.
4: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
8: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
9: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
10: Tohle je Radio Metro.

0: Metropole právě dnes.
1: Hezkou sobotu na naší vlně, je 13. června a svátek má dneska Antonín, Tonda, Tony i Antony. Narozeniny slaví německá zpěvačka, bývalá fotomodelka Sarah Connor a slaví také dva sportovci. Koulař Tomáš Staněk anebo rodák z Olomouce, mistr Evropy a bronzový šermíř z olympiády ve Francii Jakub Jurka. Přejeme jen to nejlepší a vy si rozhodně užívejte dál sobotu s námi.
0: Metropole právě dnes. Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: How could you ever leave me without a chance to try?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Desítky různých sportů si budeme moci vyzkoušet na jediném místě. Nabídku představí veletrh Moravia Sport Expo 2026, který se uskuteční na výstavišti Flora Olomouc. Pavilon A olomouckého výstaviště i jeho okolí se na dva dny promění v prostor plný pohybu, inspirace a sportovních zážitků. Jak píše web olomouc.cz, návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky tréninků a připravené jsou soutěže a workshopy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Moderně se bude vařit pro děti v Přerově. Dvě školní jídelny tu čeká modernizace za 15,5 milionů korun. V letních měsících projdou modernizací jídelny na Velké Dlážce a za Mlýnem a dostanou i nové vybavení, informuje web města. Otřesný případ přepadení 10leté dívky v Krnově řeší policie. K činu došlo v pondělí popoledni u náměstí Hrdinů. Neznámý muž chtěl po dívce peníze a když mu řekla, že žádné nemá, napadl ji a zranil. Skončila v nemocnici. Po útočníkovi vysoké postavy s tmavými vlasy a věkem 20 až 30 let pátrá policie a hledá svědky. Píší o tom novinky.cz.
2: Sport.
3: Závody silniční cyklistiky v Olomouckém kraji. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje 25. června v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
4: Červnová sobota bude připomínat aprílové počasí. Během dne musíme počítat s proměnlivou oblačností a místy také s přeháňkami. Teploty se dostanou na 18 až 22 stupňů Celsia. V neděli nás čeká oblačno až polojasno a jen výjimečně slabá přeháňka. Oteplení zatím nepřijde a odpolední maxima zůstanou mezi 17 a 21 stupni. 13. června jsme v minulosti na některých místech republiky naměřili i teploty přes 30 stupňů. Letos bude víkend, ale výrazně chladnější.
2: Radio Metropole za volantem.
4: Pomalu, ale jistě se blíží start olomouckého půlmaratonu, který potěší všechny nadšené běžce, ale potrápí všechny olomoucké řidiče. Největší pozor kolem 18. hodiny, to se začnou uzavírat ulice po trase hlavního závodu. Tam budou uzavírky ukončeny po proběhnutí posledních běžců a to postupně zhruba od 9 večer až do 10:30. Celý den bude možné Olomoucí bez omezení projíždět po průtahu Pražská, Ferstrova, Velkomoravská a třída kosmonautů bude během závodu průjezdná jednosměrně ve směru od Envelopy k nádraží. Tak tudy dneska můžem. A v Šumperku je stále uzavřen most přes řeku Desnou na ulici Hraběšická. Objíždíme to až do konce července, tak tady taky počítejte s omezením.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Metro Retro. Metropolit.

0: Pošrot, zběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým I a dvojitým V, CZ.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
4: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
5: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Tohle je
13: Radio Metro.

0: Saturday, Sunday, what?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Já nemůžu dýchat. Pomoc! Já se dusím!
3: Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
4: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle toho taky jednáme. Vždycky

0: zákonem padající ruky, to znamená ne vyloženě velké rány, ale opravdu jenom jakoby tím pádem té ruky mezi lopatky a podpořit zase dál v tom kašli. Případně pokud se jedná o nějaké vdechnuté těleso u dospělých lidí nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
1: Říká na našem rádiu, které pomáhá, mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: V neděli čekáme v našem regionu oblačno až polojasno a jen výjimečně se objeví přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Pondělí přinese podobný charakter počasí, čekáme oblačno až polojasno, místy přeháňky a odpolední maxima na 21 stupních. A jedna zajímavost, počasí podobného charakteru bude o víkendu panovat na většině Moravy. Zatímco na jihu Evropy se teploty budou místy blížit k 30.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl.
4: Industriální prostor BOV.
3: Sochy Honzy Dostála.
4: Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže.
3: Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Radio Metropole.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Navštěvujete Prostějovský zámek? Můžete pro něj hlasovat. Další ročník cen Olomouckého kraje je tady a vy nyní můžete hlasovat, který z počinů za přínos v oblasti cestovního ruchu vás zaujal nejvíc. Na Olomouckém reportu vám aktuálně představují právě zámek Prostějov a taky Muzeum Harmonií. Olomoucký půlmaraton je tady. Dlouho očekávaný běžecký svátek. Olomoucké ulice zaplní tisíce běžců i diváci a zároveň také dojde k dočasným dopravním omezením pro řidiče a autobusovou dopravu. Na Olomouckém deníku přináší přehled uzavírek a změn jízdních řádů. A před námi je Světový den darců krve. Transfuzní služba v Šumperku láká na oslavy i zdravotní benefity. Akce se uskuteční v pondělí 15. června. Podrobnosti přináší Šumperský rej. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Tohle je
3: Rádio Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Právě teď startujeme další seriál typů na cyklový lety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cyklu.

0: Turistiky v našem kraji, dobrý den.
1: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku, takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
1: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové Lázně Jeskyně, pak dále pak do Pryznicových Lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
0: Co všechno po cestě uvidíme?
1: V Lipové Lázní se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové a pak nás čeká výška na Pryznicovy Lázně, kde bych určitě doporučil Palneo Park, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
0: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
1: Když půjdete z toho lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky, dáry, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím dojel, což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Pryznicových Lázní, tak uvidíte nádherně z vyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
0: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu Jan Machovský. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
3: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítězný motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
2: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá, a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky Rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
1: Sport.
2: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: V neděli čekáme v našem regionu oblačno až polojasno a jen výjimečně se objeví přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Pondělí přinese podobný charakter počasí, čekáme oblačno až polojasno, místy přeháňky a odpolední maxima na 21 stupních. A jedna zajímavost, počasí podobného charakteru bude o víkendu panovat na většině Moravy. Zatímco na jihu Evropy se teploty budou místy blížit k 30.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
1: Let's go.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.